hodin letu všechno kolem tebe změní. Vlhkost vzduchu, teplotu i zvuky posed mění. Barvy a vůně, stravu i zvyky, hygienu i obchodní triky, povídal mi džungli starý srílanský bard, že zítra ráno v 9 tudy půjde gepard.

okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

netušící, že se všechno mění. A stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčící.

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu.

jsi šla dolů, to se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžíku uhrane. Můžu jak Seifert, anebo Kajnár, jenom žvanit. Mé věty pod balkónem, tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

platanu uběhl celý život. Tak obejmi Marii kabát, ji půjč, odřekněte chlad,

Motýli vzlétnou nad střechy domů, ozve se výkřik a zmíří se prach.

0: na lidi se dívat zhora.
1: Já nestojím o drahý Mercedes, řízený superpočítači, ani o slova skrytá do peněz. Já vím, že keš

0: utíkat za cizími cíly. Norkový kožich, boty z kajmana by se mi stejně nelíbily.
1: K čemu jsou pozlacené hodinky? I bez nich poznám, že čas kvačí. A jak jsme před ním všichni malinký, já vím, že ke štěstí mi stačí.

hledám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou bez zbraně, válčím stejně jako dřív, velký boje marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid, podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit. Odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez

0: získat.
1: S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo

0: Je krátce po 16:00.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, vy jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

nějak zdomácněli. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den v kotelně topit,

Nás moje žena hnula žlučí. Mačkat pastu od konce se nenaučí.

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni. Ona a on, rok po konci války. Klavírní sola, vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic. V přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli za litinovým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec, oči jak z jiného světa. Říkej mi Agni. Agni, o Agni. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních.

0: světa.
1: Říkaj mi Agni.
0: Aneška.
1: Ne.
0: Agni o Agni.

se budili a večer chtěli klid. Chvíli se potkávali, jak tak sebou procházeli.

Agny se už nikdy nevrátil. Nakonec zestárli a v loni umřeli. Agny, o Agny, si oheň mojí duše. Agny, o Agny, si oheň mojí duše.

to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

Vítkovické dámy, vy porubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chopce svoji píšťaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chopce svoji píšťaly. Je odpoledne, slunce svítí, 10 chlapů už se řítí, z každé strany proti síti soupeře, do první skore otevře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli, a komu se stup klepe na dveře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli, a komu se stup klepe na dveře. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se projetý zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se projetý zápas vyhraný. Po skončeném kasama či slza v oku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory.

táhnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů, táhnou naše prapory. Do hospody jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Máme taky cikány a život, jak se říká, pěkně srovnaný, komíny od špíny a na radnici hodiny, 5 dnů v týdnu do kantýny, to jsou naše vitamíny. Brambory loupaný, to jsou naše banány. Brambory loupaný,

včela na stole, kam letěla. Bublinky z limonády pít nechtěla. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky,

nanukový dort. Hodiny na věži bijou poledne, mrtvá včela ze stolu se nezvedne, sladké rohy.

opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás láká slunko a pouště a bolestínům neodpouště.

obchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nezpomalí. Léto si život vzalo,

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock and roll, baj to disco, ale valčík je ten tanec.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo okročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou,

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počty si, kdo kde a kolik.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť,

přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

až jsem to všechno zpátky, jak ten čas před očí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetečí.

A naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť.

Jen člověk na svět přijde, už po něčem touží. A už si něco hledá a vlastním touhám slouží. A už se chtivě táže a už ho taky děsí. Jak někdy můžu.

Hledáme, proč být sami, hledáme, proč být spolu, hledáme štěstí v lásce a taky v alkoholu. Hledáme teplo těla, když samota nás zebe, hledáme sílu říct, že celý

kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě upálil,

What did you kill? Blázni nahoře, blázni na kopci, kdo to zavinil? Kdo to zavinil? Kdo mě

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

mít tak verše v kůži vázaný. A ten proutek kouzelnej, co prach ve zlato promění, je to bída, jak si hlídá. Chybí mi ten cit proumění, ty věty volně vázaný a vypsanej

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uzež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nože.

na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj přístížín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines Aladin. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

kapela vyhrává k té velké slávě. Na první pohled možná vypadám docela zdravě.

tady jsem skončil, i farář zývá. Zbor lehkej holek v řadě nad hrobem falešně zpívá. Všechny se třesou na trochu piva. Má milá jinýho, má ve svým domě všechny ty malý hebký poklady. Už nejsou pro mě, v báru je veselo, kdo vzdechne po mně.

Schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

hrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce

vlaky básníků, vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte.

až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat, až přestanu dělat.

0: teď vše.
1: Je pár minut po 9:00.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem,

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skří.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

Kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí

znám, tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Džumbír, Kryváň, Lisa, Hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještěrmá Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín,

Zimě, tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince, něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písku, zatracenej komár, zatracenej komár, nestát se tu v polovině prosince.

tma do mysli vhání minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

za oknem do dvora se prohánějí běsy. Šedodivný mračna pokorně sekají malý bílý slzy, na sklo dopadají.

a jsem za pitomce. Skrz temnotu noci vidím, co bílý den skrývá. Není to jen pocit,

ani odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

0: ani odpověď na zpověď dávno víš.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

tají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdo si pro mě říkal, si šípek i trn na keři. Zkusím tě utrenout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na báze.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce se mi

To nic se ve mně nehádá, jen dvě z nich od Budlabu, to není na báseň. To v celofánu dragón, to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle.

platný, oblouky zvratný. Všechno jsem zapomněl, Otče náš zběl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

Přiláhat ke světu jak letní šaty z těžklé deště, má vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Mít si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít, obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít, obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postel. Vylíz za srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel

ochočit, ošoustat, ochránit, všechno to chtít, obejmout, obřezat, otevřít.

Vrhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, víc nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku, ko

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levně.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Máme rádi refrémy.
3: Máme rádi refrémy, protože se opakují.
2: Protože?
3: Když to nemá refrémy, z rádií tě vypakují.
2: Z rádií tě vypakují.
3: Jedna písnička pro skvělý rádia, nic se v ní neřeší.

sní ani kousek knedlíku lepek lepí. Zevnitř prý střeva v kávě ani stopu po mlíku a nejde nikam, kde je sleva.

0: na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

plavák ještě máme plno z včerejšího večera. Vzteky praštit telefonem, no to se přece nedělá. S plnobytím v hlavě

klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je tu začátek a konec, a pak to mezi

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

na horší časy. Pro tebe, holka, mám písničku schovanou, takovou krátkou, vezmu to zkratkou, už ji mám dopsanou. Zelený plot, pak stavení,

sáčku v zelené trávě stál žluna, nádherný pták. Seděl jsem tiše, písničku nedohrál, odletěl teprve pak. Sáhnul jsem do strun, naladil, jak to šlo dál, to už víš. Dal jsem si kávu, nesladil, sladké sama doplníš. Na horší časy pro tebe, holka, mám písni.

psal se mi v polích propiskou do dlaně, abych nezapomněl. Svítalo ráno, blížil se čas snídaně, už jsem ji celou měl. Není nic moc, žádné umění, nechce být čarodějná. Písnička má, co nic nezmění, úplně obyčejná. Na horší časy pro tebe holka mám,

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

0: plačelka, nenaříkej, ale já se tady dusím.
1: Klidně kritizuj mě, slzy stříkej, ale já už vážně musím.
0: Floru, floru, já potřebuju floru.
1: A nesi nechat diktovat chůzi od semaforu.
0: Vyjď

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

To, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled. Marie vzala sklenku mléka,

řekl, ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou,

dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je krátce po 16. hodině.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Nechci mít po cestě růže,

bych mohl žít život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžu.

Popravdě je mi ohromně smutno, popravdě je mi do skoku z mostu

Koze sametu, už z něho nevymetu prach. Po kapsách zátky zpiva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme, na duši

národní a nic se neděje. Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli tam pod Václavem v oné chvíli, kdy Václav přilbici strhl z čela a na náměstí

krize den. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojím

na nebi už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy, je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: stájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Neruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla u pátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.

a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou, víš, to povídám ti já. Řidič, ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, parní válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, koukej uhnout.

si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání. Plamená kštice ční k nebesům.

zjevem. Polibek ohně má zvláštní zvuk. Vždycky si přál být

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: šťastný dítě.
1: Všichni svatý,
0: všichni svatý
1: hlídají tě.
0: Koně budou,
1: koně budou tančit vzelí,
0: tančit vzelí.
1: Zlý myšlenky,
0: zlý myšlenky.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

modla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv k ourazu zášti jazyk. A kdo

a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak si.

Román budu psát, k tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdce

a slunce na nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy, je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš chvíli snít. Proti smutku

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká. Osud je dlouhá řeka,

lásky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: zraněný. Je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený. A děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

kdysi. Maxovi zajedu místo do Demínky, přečíst si dopisy, dopisy, dopisy a stoly.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

bouří, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu, opravdu veselo je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svlíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi...

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost, myslí na to,

světem nebe od západu plane. V soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně nočních kvítků.

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou.

světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní malý klad. Rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu oči, změknu párou z konvic, za sluněním nechty zlomím, za vlasem vlas, lasem zkosím.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

jako by mu nebesa nerozuměla. Ptal se, kde je ten, kdo přišel zachránit ty, které

Tak jako tenkrát slezl dolů, když na něj zavolal hlasem z davu, že přišel zachránit, co zahynulo. Tehdy byl špatný, teď nemá odvahu. Tehdy se schovával za listí v moruši, teď utrací zraď zvu.

svými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí.

jsem a mám divný vlasy. Víno není nic moc extra, ale ještě dá si. To by ona nemohla žít v takhle malém bytě. Neumí si představit mít s tímhle

Osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší. Co mě slyší zpívat, zpívat a hrát o vteřině tiché a ještě tiší. V rytmu se kývat, v rytmu stát, tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance, jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 700.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikovaný a už mě hrkají poutečka po zemi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: davy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

naplň si uši hlasem ptáku, ať tvoje touhy povznesou. Pak hromy blesky z černých mraků si najdou.

Našel jsem ho jednou u nás na smetišti. Špinavý a smutný ležel tam tak sám. Kdo ho tam a zhodil, tím si nejsem jistý. Prapodivný nápis byl na něm.

Odnes jsem ho domů, svirák byl můj přítel a drátěný kartáč, věrný kamarád. Znaky jsem očistil a nebyl jsem z nich moudrý, však můj přítel Jiří nápis rozluští.

kosmos odvěkovaný. Točím, stále točím, neznám večer ni den. Oči se mi klíží, mlýnek je můj pán. A když dobře točím, cítím, že jedno jsme. A v ten moment mlýnek je můj pán.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

Teď hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou, jsem krásný.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé.

Je pár minut po 9. hodině. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.